0: Play. Anomal 77. Tvojito omilení hitovi. Ova je Kanal 77.
1: Maximum muzika.